Si mi čudo do bidek naše sčije nitko mili nimale za zaso jedi ižo prevetriče vokna zači nič. Gatnače stopnju žive slibro runje pokaza vesalovje. Vetrevinje što nače stopnju, ali špola dame napšikvat tiš do nosačic runje, tak noho je potom poječe dženca dale zaso hore. Temperatura nic cele tak horce, kaj še v zažvrt dnjah, ale dosahace. 26 stopnju minja metrologojo, jutsiša sreda 29 stopnju, a potom dale hore ječe štvrtk 31. A samo za pjat to pola dame hač tomu tak přitrichi ma padnič rekord horcote dla vokovo 40 stopňov hač nohaj na všelakých miestnostiach hač o tiež za horňu vúžicu přitrichi. To ja neviem, ale tiež do přichodných dňov takhle ladam vulke vokvodženie nezmieme tiež nedela 6 a 30 stopňov připověděná pola dame, jak se uvíje, já si myslím, dele nezaleze živé slibo, skýry v ostaně v dušinách dvě menšině do bydl k našestě. Dobré raně, Milena Vůčarec zpívá z nový dobu.

Kogo tvarenja na budeske dvorniščove tema je institucije, identita a vobdzielenje, štu poselnja kulturnu vjestotu ve bretoniske. Přichodna rečna hodina vobedlerskeho policista Andreja Kubara je popudnju od 4 do 6 ve tvarenju zaradinského zvjerska při kloštorskej vodže ve Pančicach Kukovje. Dženca z Čevokličansku na Vokličansku kupu prošení, tam zmije Kurlipa z javnu probu od večera 6. Očakuje vás tam svodna ječ a svodne napoje od večera 7. Kurlipa potom svoju z javnu probu převeče. Na dvorje budeského rodu doživíče od džencnišeho zaso kino pod hovým nebjom. Dženca je zahajenje riada do pokazaja nemskú komédiu Extrawurst. A v Ralbicach so dženca viesna rada skáduje večer 6. vysedaní dojo v rúmnosti stará šula. A do dživadva vítaja júdce popudňu šúdorio 9. letníka Serbského gymnázia tu ze smiesta a popudňu od napúcioch do napúpečích sú holce a holce júdce na casting za serbské dživadce dživadvo prošené. Dživadvo v starobie 9-12 let môža so vobdželič a dživadvo tak za sebie odkryč. A júdce prošu do Kulova, tiež miestčanská rada so tam zetka večer 7. v tamnišej sedarni. Vosa menšinu, do 7.

0: No a svicu mi je hru čera večo, dokež je so dolho vúralo, predahač by pon vopravdže finále haj so vúral ve Ralvicach na Bič. Voli bulovej turie, to bieše mieste mižo druha, tak spíšne so čas minie. Přichodne činžen punže do Nebelčic. No a potajkým najprede je čera tejši žbieta Pöpelec, si šitko ľubič dava a nám dženca ráno čerovšu turu zima.
1: V Ralvicach sú si zase viele prúce dali. Sú nudom dvaj púlej načvarili, stan sa tyšky z cieža v kutku odpočnič. A sú vidžo tujšo předraz činiš v outfitče dživat na čestu dživu 10 let. Naučniki, putne pasky a tyšoče v neonových barbách, kaž píše to tedy moda. To píše mienujúce moto v Ralvicach.
2: Ralvičanské sú za to, jo, jara, dere šivoť, mu musíme sa posledný týden štvrt zetkali. Ha, smo naše outfity uprovali.
3: To je naša, moja džoka kupiva, ten je na nekakve, ni na program, na naše vesno sveđena, hej. Tak pa smo objeli džins kolu, nekakve t-shirte, kot už ništno ojkajo, hej. To su naše brasto boli.
4: A to od Fašinka, tak smo kulove boli. Celi jednore, jako mała skupina. Po přečele, svojba, šikus romadže.
1: Hej, kreativni, oni su v Ralvicach. Poladame pak na Rajniši. Dve pesko je tam do maja. 20 mústvo je tam čera vo dybky vojovalo. Miestna byšu byl 8 menšinu napšilnené. A po 4 hodinách byšu najlepší čerovšieho večera serbská raketa. V finálu dobychu přečivo Ralbicu Ružant.
5: Na kvíže pát, ven extrémne finále, tí ľudia sú tu boli, sú jara vodce boli. Nemám prajeť, na koncu musíme jara gut vojovali. Vô, dvaj mústva, ja prajeť, aby je na jara vú na nara.
2: To by jara napínace, když ja tiež inžiní nesom tak daleko šišva s jenom mústvom. To hulce jenom jara podpírajú při tým, to je to, jara fajn bo.
1: A ešte nešto sú čera večer zadkulário vozivili. Motto za příšodný týden. Tun reka modro červené bive. A bič stácia je potom v Nebelčicach.
0: Cimičine po bedlk na vosom zimanie bieše to zadkulá bič.
6: Ach Kala, što máš týden sa očo předvídane? Žence, punžela, to dala vizo jenoš.
7: Zadkulá bič.

Wasser mit dir noch na bu Wasser mich. Papucho bitt stehst du skolissom, halt da je Pschibira zu trennt, wonja war Polizia. Da brei na tisch da, du bist so zwutschowatsch, no karatone lippe. Na hei, ein Brutze wohnt die Katsch da je jasne, alle tisch ist es pischnem kolissom papucho, du bist na to kitschbat so psche spischnie, ne jazdisch. Ustade starší ľudžo převysoký kot zastaja a nemôža potom v núze zastač spíšnoty dla. No a što nitko policia činí, ona chce voprodže s vami zvučovač pod hesvom byč vysčí ze skolesom popuču. Dženca je akcijský džen a to před budyským dživadvom nedom od 9. hač do pobodnia 4. Môžete tam tež snano zvučovač raz, kak tam prave dele zalezeče, hore zalezeče, abo tež so zariaduječe, když v mieste popuču a tež vo sebe, kak môžete vaše koleso škýtač zo nebyso pokradnevo, když jedziče do konia nakupovač a vonka chceče je odstajíč potajkým. Dženca, viestotný džen ze zbudovskej policiu tu v mieste, mies dživečich do popudnia 4. Noj. A nech k tomu so hodži taká lohká hudžba do rania, že sa čmičinu ponapú. Vosemich, prošu žaden koktejl nitko rano. Kofej se stujštom blokom, abo čaj, to so hodži do rania všie serbský rozvoz. Laid back, reka skupina ju znaječe, se spivom Sunshine Reggae.

slušajte. Nie rače noc. Civilky na vosom vedomie. Dokvadne za vymýčenie. Samski Institut proste dženca pošipunio dvima je na přednošk do institutného tvarenia. Na budeske dvorništovi téma je institúcie, identita a v obdželenie štú posilnia kultúrnu výstotu ve Bretonijske. Dženca pošipunio dvima je ve Samskim institúče Jove Mestče. Přichodná rečná hodina vobedlerského policista Andreja Kobara je dženca po podniu od 4 do 6 ve tvárinju Zahradnického zviazka pri Kloštorskej vode ve Pančicach Kukovie. Dženca šče na Vokličansku kupu prošení, tam zmie kur lipa z javnú probu. Od večera 6 počakuje vás tam svodne jedže a svodne napoje. Od večera 7 lipa potom svoju zjavnú probu převedže tam na kupie. Na dvore budeského rodu doživiče od džencnišeho zaso kino pod hovým nebiom dženca je zahajenie riada. To pokazaja nímsku komédiu Extra Wurst. A v Ralbicach so dženca viesna rada skáďuje večer ve 6 v Sydanskej rúmnosti Stará šula. Potom do divadva vítaja Jutze do podňa šulerio 9. letnika Serbského gymnázia Budešin a pošipuňu popuňu na Pucioch do na Popečich sú holce a holce Jutze na casting za serbské džičace divadvo prošené. Džiči ve starú obie 9 12 let môža so vobdželič a divadvo tak za sebie odkryč. A poľadáme ešte do Kulova. Miesčanská rada so skáďuje večer 7 v tamnišej sedanie.

0: Pečmičinu do 80.
1: Nábožné slovo.
0: Madženca Pauwirt ze Zweibrückena.
2: V tutem tydženju reču v dobrych počinkach človeka. Dženca v spravnosti. Ve svoje spravnosti cí svoje právo. Na zakvadže jedneje smirnice posiđuje človek svoje jednanje a pyta spravny rozsud. 10 kazňu pokazaja púč, ale tež one sú nám nadavk. Je z ľubosťu napielič a je nic ako přikaze, ale ako podpíru k doplnenému živeniu zrozumič. Bez ľubosťe nie je spravnosťe. Tun, kýž druho zatama a zasúdži, bez toho, že je jeho slyšal a zrozumil, správny nebude. Ja však praju, tun, kýž za Boží viernosťu nepýta, nebude druhému napřečivo správny. S človskými kázňami a tisacami předpísmov nemôže so správnosti dopomáč. Spravnosť je v osobite známio zamovitého človeka.
0: Dobraj, Pauwirt ze Zweibrückena v nadoku a zamovitosti Srbského evangelského vosadného zviazka. Cimenčiny do 8. Štú spieva Christoph Zisch.

0: Čo sa čmičnú pohľadcu, myslím, v útrobne Jack za radiovú poladnicu. Sme ho nedostali. Dobre ranie z dalokého kečbu. Jerevana, to je v Armenijskej. Samo tu môžeme sámsky rozvoz slúchať v útrobne postro do Vúžice, Šteletaj, Šoučic, Manžeskaj, Zes, Rožanta. V útrobne Jack sa postrove a v Armenijskej reči ríka dobre ranie Barry Lejs. Što je še převožené? Dobre svetlo.
1: Polícia z G.
0: Dobre svetlo, polícia.
2: No haj, tu ešte má nám rozprávieť napríklad, že sú boku pola Budešina neznačí nedžľu popodňu pola nakvádne auta plastikové vúpaženie nemce fakľajdung dieselového tanka pokradneli. Také nešto je pola vonného 40-tonového jezžidva na 1100 euro hodne. Ďalší bezmanojo sú malé šecach zakadželi, rezbovachu do dreva blokovej hity, viacere symbole, kýž sa v ústavie sprečivieja, večná škoda 1000 euro státny škýt převza a tam netko dále přepytuje. A v Vojorecach sú auto pokradneli, Mitsubishi hodnoče 21,3 euro je fuk, Zoko Kalf cet netko za ním pyta, a ľada mi ešte na konc týdňa do Kroščíc, tam je 18-letná, nedželu ráno, na parkovanišču pri športnišču nezbožo zavinovala, ona se svojim autom vročo jeduci do Štežora, za koho je zraze, sama drie nebubštým zranená, ale napára škodu 2900 euro. Vúpe je nož, za drogový test potom pola nie na kanabis pokaza a alkohol mi ješe přidatný kreditejšišče 1,6 promilo. To ona porne svičiva.
0: Jakube, ty přímně vlastáš? Što máš ty někde na útrobe, što jsme si pravoj?
2: Němcám, němcké návodně musíme raz na posty,
0: što
2: tam šo noha dává, bo tyž nic.
0: Ja prajem šloti. Dve menšine do bedel knáče več.

0: Ralvica chulke wono čera bierene bieše tam modoch ľudí vopkeč bova, čo je nač su sovodel čilne deremiče starali, abo hač su potom voprodžitež na rajnišču byli a tam na bič voli bulovi turi radia zadkole so vopčilili. No a tež leca su se nešto nového vumyslili naša moda žoma radia zadkola. Voni se vuproša menuce na kujžde staci jene hesvo. Čera rekaše moto 90 leta, no a ralbičanske žone su so předraščili do vosebitých drabu.
1: My sme si posledný týždeň skrutka zetkali a sme si naše outfity upotali, što budeme sme zraščiť a ja nemám ani tu otvás ništo, što je autentické z 90 let. Oh, kolo, hej. A na jace sme si novo kúpili.
2: Hej, jak to poprávam ten byl bez handia? To sa docela nemžem predstaviť, úta si docela nešto s prečenými vúčinč môli, štú na rie ježe, alebo si ty vúčinč tu što zdražší, a zo nič sa pončíce, sám s ním outfitče do šúno a pšinu do tomu gobo. Ha, šes je to pončíce šes funk, ha morse kód, alebo šes dôzen telefon vúčineli, alebo ka to by.
1: Nie, zaujšte tak to nebyše. Also musmo predešte javole rumáč rytšeli, što je ženský čas jač tak nejo nažel. Ha, musmo sobe šuli, vatom so votrečeli, što mu činimo. Ha, tak smo se moti zetkali po ponutu, ne bi tak, da smo, also bez handija se mu živi buč.
2: Zajmo, jaz se musel to den zati, ne bi tak šlo. Mi smo runič v Rajbicah z časovimi svečkami, z čeho časačih let rečeli. Vutrom do žakva.
0: Ze svetkami 90 let mi nismo šli žene z toho. Prišadne teče nové moto ve nebečicach. Modro, červene, bele, totla so tiž ze šlachči, sedom do napoče večej.

Peča sedom, če sa čulario serbske je zakvadne šule Budešin a české je šule v Bolevsku. Sú sa nás zhromadne v umenie v obdžilili projekt Scena voľna, svobodne jevišťo, kýž v obsahuje v biehu leta hižo troje konce tydženia a dživarnički je s tým úspešne so zakončivo. Dživarnici z Prahy sú se s dičimi pantomimu nazvučovali, rečná animácia a ze znače susodného kraja a kultúry má so tiež v novém šulském leče dále viesť. Kleto chceďa so ze s regionálnej jedžu české je zeznajomnič, jeli so spichovanie přes euroregion nesa zaso poradži. No. To by tolarine bylo. Čivič minčinu do čivičich.

0: było to Hot Sugar Band. Ja natürlich pschaschanich, ne, wiecie, pschaschanich kubko za muziku, za Lindy Hop, a swing muziku, a swing reja. Na Campusu Bramborskeje Techniske Universite BTU žinca profesorki a profesore nje rejuju, veni na vaše pšašanja vete gronju, tam je žinca informacijski studijne žen. Co še vi, jaden tih skoro vesem, že se studijovih programov studirovaš, pen jo to definitivne neco za vas. Na te BTU nje možo še jano studirovaš arhitekturu, abo mašinotvarstvo, teke kulturna věda, muzika abo pedagogika sú opcie. Už je toko dajo nové ceptarský studium za základnú šulu a ja mám ho moju kolegynu Dianu Šejcovú. Diana, budú také ten nové studium serského ceptarstva prezentírovaš?
1: Jo, wenn zwuša do ceptarskiego studiuma za základnú šulu. Serbšinu dajo v kombinácii s fachoma matematika a nimsčina. A studium debyš krádu usmerjone na praxu. Vice o tom zgonio šo net za štundu zega jadnok ve prezentácii na gvónem kampusu teje BTU hovohože buzu. Až to zega styrich sú tam teke šake stojnice, šo šmežo šo se dali informirovaš.
0: Mežik, Jana. Pšipetla gronjane teke docentku abo docenta za serštino Peter BTU ten studium gat se nento akle natvario ten serski. Proču vaš mogu se kvalificirovane luže ešči jaden tyžin dvojko, to kroni 16. junija z koncio ta frista, a co šo nento vici vižiš, pon gledaš na webok univerzite www.b-tu.de.
2: Nie, to nie mam gu popszerom co niś. Zapszerom nic. Jo, ninto napszor uzeszem.

Pladi by si, su pak přisuchárie byli přemežone přes veliku maň šakorakých motivov. Ou nieju to ta jadna melodia, z ketarejuž mežoš manivrirovaš přes tverbu. Jadna žvala za drugeju nových muzikalistických mysličkov předobyla se k ušima přisuchária.

Roniki Debussy su teke kritizirovali, až žedno merio v jogo kompozicii nie słyše. Beni su byli zucone słyšaš melovanie zuku tonmalerai. To groni vetkreslenie, vetkopirovanie temu zvenka muziki z muzikaliskimi sredkami. Debussy jo pak opisoval merio tak, ako jo vento sam Vesobinski vižil. Merio jo se šemrivo a šumivo v nových a dotych miest neznatých zukach a zukových barvach.

Ved leta 2008 vedmejo se kůže raz 8. junia u en světový žen oceánu. Ideja za to jo nastala na světové konferenci Živiš na 602 a Živiš jaset v Rio de Janeiro. Ako cíl su pestajili pokazáš na úznam merio světa za živině na zemi.

Lieto sa stoj svedowy žin meriopet motom reimagine. S tym kše UN zjednošione narody napominaš k přeobmyslowaniu k novemu mysleniu. Oceány nedejali vyžeš jano ako žredlo resursu. Cíl jo je uchovaš před upeceraním a stamaním.

0: pożycenia.
1: Nowa koc Gerdy Verone ma jinsa bostak, wena ma palincovu licbu, 7 a 7 leto nento stara towaristwo Nepelic Tvr, jej ako svojemu cvonkoju učopnik tomu gratulirujo a přes tu drogu přes radio se užikujo, a šo pšetce svojemu towaristvoju zvierna a pomaga, že šmežo vestančo strova a dobrije mysli to, že se vam, luba Gerdy Novakova, vaše přijašele z Ronego, vam zaspivajo Ronis Grosse.